0: Podcast.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čas.

Radio Jazz.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Láska prochází žaludkem. Ano, alespoň u mě to tak je. A to jste ještě neochutnali dobroty šéfkuchaře Davida Valíčka.
1: Podzim, spíš kořenová zelenina, jo, může být nějaká zvěřinka a podobně.
2: Jo, tak to ne, takže na podzim tě nepozvu, pokračuj dál.
1: Kdo má na nějaká brokolička divoká, jo, nebo nějaký třeba chřest výborný taky, jo, a k tomu prostě plátek kuřecího masa s zastřeným vejcem a bernskou omáčkou, tak jsem spokojen.
2: Tak já jdu trénovat. Jsi náročný.
1: Prej a sakra, ty nepůjdeš.
0: Sledujte nový díl Talk Show Selfie s Táňou už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.

pracować.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Kolem celého těla, co tě pomotává na duši očí.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Které koncerty si užiješ? Na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
1: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: za námi týden plný výher.
1: Rozdali jsme lístky na hororový cirkus, Shakespeareovské slavnosti, retro dance party a kupu dalších.
2: Megaléto na rádiu Čas jede naplno. Další dávka vstupenek tě čeká už v dalším týdnu.
0: Od pondělí opět startujeme.
3: Megaléto rádia Čas.
0: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas.

0: Rádio Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Stojíme tu spolu, teču nám slzy, jestli to bude navždy, ví pouze
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Rádiu Čas.
1: Po týdnu jsem zpět a přináším novou epizodu pořadu Film Time. Pokud se nemýlím, jedná se v pořadí o 44. díl. Během uplynulého víkendu ale skončila akce, která má rozhodně větší tradici a prestiž. A to hodně a zaslouženě. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Lázeňské město přivítalo herce, tvůrce a fanoušky už po 60. Velké kulatiny, no ale bohužel se toho nemohl dožít Jiří Bartoška. Právě jemu je připisována aktuální prestiž. Funkci ředitele se dostal v roce 1994, kdy na tom festivale nebyl vůbec dobře, hlavně finančně. Po jeho smrti v roce 2025 bylo rozhodnuto, že tato funkce už zkrátka nebude nikdy obsazena. Festival ve Varech během let přivítal opravdu velká jména světového filmu. Namátkou Michael Douglas, Helen Mirren, John Travolta, Johnny Depp, Robert De Niro a to je opravdu jen malinkatý výčet. Počátkem 90. zde dorazil i mladý Leonardo DiCaprio, ale to ještě nebyl tak velká globální hvězda. Letos mohli fanoušci spatřit Dustina Hoffmana anebo Kevina Bacona, jenž dorazil i s celou rodinkou. No a pro některé lidi je festival přehlídka snobství. Ale pozor, naopak, Karlovy Vary mají pověst akce přístupné široké veřejnosti. Jen si zkuste zajet třeba do Cannes, tam poznáte, co je to snobárna. Hlavní sošku letos, tedy křišťálový glóbus, získal snímek Padlé ovoce. Uvidíme, kdy se dočkáme premiéry v běžných kinech, ale vlastně další filmy, které tady mám dnes v plánu, tak na ty už klidně můžete zajít. Ke všemu se dostaneme, já vám přeji krásný poslech.
0: Film Time na Rádiu Čas.
2: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádiu Čas. Hity, které milujete.

0: na Rádiu Čas.
1: 13. července přišla smutná zpráva. Ve věku 78 let zemřel Sam Neill. No a zpráva to byla o to více nešťastná, protože nedávno zveřejnil zprávu o tom, že porazil zákeřnou nemoc a je připraven vrátit se před kameru. Jestli se tedy nemoc vrátila, nebo zatím bylo něco jiného, tak to se v tuto chvíli neví, ale upřímně na tom už moc nesejde. Filmový svět přišel o výtečného herce. Co vlastně dělalo Sama Neilla tak výjimečným? Jeho všestrannost. Neměl problém zahrát jakoukoliv roli v libovolném žánru. Jedna z jeho prvních průlomových rolí byla ve třetím pokračování hororu Omen. Celkově se v hororech neztratil. Za sebe můžu určitě doporučit film Horizont událostí. I tady ukazuje, jak skvěle dokázal přepnout herecké polohy. Ale jeho nejslavnější rolí zřejmě bude navždy Alan Grant z Jurského parku. Pro některé diváky mimochodem o dost větší frajer než třeba Indiana Jones. Mimochodem, do této role se vrátil ještě dvakrát. A nechybělo mnoho, mohl hrát i jinou ikonickou postavu. Ve druhé polovině 80. let se zúčastnil konkurzu na Jamese Bonda. Sam Neill byl také aktivista v boji o záchranu přírody. V oblasti humanitních věd obdržel v roce 2002 i čestný doktorát a to zdaleka nebylo jediné ocenění. V Hollywoodu i mezi filmovými fanoušky byl velmi oblíben, no a zůstalo po něm opravdu mnoho velkých i malých rolí. Takže si klidně na jeho počest dnes večer pusťte nějaký film.
0: Filmtime. Filmtime. Na Rádiu Čas.

0: Radio Čas.
1: Jsou filmy, na které se čeká i několik měsíců, což bude mimochodem dnes jeden případ. Ale někdy se stane, že je v kinech film, který tak nějak prošumí. To je tak trošku případ aktuálně hrané verze Odvážné Vajany. Je k vidění od minulého týdne, ale že by se o ní nějak dvakrát mluvilo, tak to se říct nedá.
2: Maui, polobůh větru a moře.
3: Hrdina mužů.
2: Ha?
3: No správně je to Maui, měňavec, polobůh větru a moře. Hrdina mužů. A žen. Žen také, mužů a žen.
2: Děkuju.
3: K službám.
1: No co se týče tržeb za první víkend, nic moc. Upřímně je to celkem propadák a studio tohle asi nečekalo. A tady nastává klíčová otázka. Je o podobné adaptace zájem? Už jsme ten přístup viděli v minulosti. Tvůrci vezmou úspěšný animák a předělají ho do hrané verze 1:1. Včetně stejných scén i dialogů. No a podle mě tento boj prostě nelze vyhrát. Když něco změníte, budou totiž remcat fanoušci originálu a když se vydáte lehce jinou cestou, ti stejní budou namítat, že něco měníte. No a pak si vyberte. Navíc co se týče nasazení tohoto filmu do kin, nebyl to úplně dobře zvolený termín, protože aktuálně v kinech řádí Toy Story, už po páté, a taky mimo ní. Takže jak říkám, těžký boj. Co se tedy týče kvality zpracování, tady se chválí, jak vizuál, tak herecké obsazení. Takže vlastně svým způsobem jako letní rodina podívaná, proč ne?

0: Volný čas.
1: Následující film má své specifické publikum a asi nebude pro každého. V pořadí šestý snímek s názvem Evil Dead. U nás pro některé známý jako Lesní duch, po případě Smrtelné zlo. Všechno to začalo v roce 1981, když tehdy neznámý Sam Raimi natočil geniální mix duchařiny a komedie. Neměl na to moc peněz, což ale dokázal vynahradit talentem a improvizací. O 6 let později jsme se dočkali pokračování lomeno remakeu a v roce 1993 všechno zakončil Armádou temnot. Raimiho kariéra se pak vydala směrem velký Hollywood a značka Evil Dead usnula, a to na dlouhých 30 let. No a jelikož se staré horory remakeují, v roce 2013 jsme se dočkali i tady. Jenže k látce se dostal šikula Fate Alvarez a zvládl to s grácí. Po následujícím seriálu Ash vs. Evil Dead přišel před 3 lety další film s podtitulem Probuzení. No a nyní je tady další Smrtelné zlo v plamenech, tedy abych ctil originál Evil Dead Burn.
2: My grandfather believed the devil would return if anyone read from the Book of the Dead.
3: Calm down. The whole family can be reunited.
1: Údajně se jedná o nejbrutálnější film z celé série, což se tak nějak říká vždycky. Ale režíruje Sebastian Vaniček, který se velmi dobře uvedl hororem Havěť. Takže podle všeho nám tady roste další talent hororového žánru. Na nové Evil Dead si můžete aktuálně zajít do kina.
0: Film Time na Rádiu Čas.
4: Rádiu Čas. Hity, které

0: na Rádiu Čas.
1: No a na závěr premiéra, na kterou se čeká dlouho, vlastně celý rok od oznámení. Už v té době se dokonce prodávaly lístky na film Odyssea. Něco podobného já nepamatuju. No a režisér Christopher Nolan si na sebe možná upletl velký bič. Každý jeho nový počin je totiž vyhlížen s obrovským očekáváním. Mnoho lidí chce zase něco revolučního. Podobně na tom, kdy si byl třeba i Steven Spielberg. Ale já si tak říkám, nebude jenom stačit přece dobrý film?
2: Italský král se vrací zpět.
3: Nevrací.
4: Co by udělal, kdyby našel ve svém domě všechny ty nápadníky?
3: Upínáš se k otci. Jehož ani neznáš, jak nějaký levoboček.
1: Odysea svým způsobem navazuje na Tróju. Odysseus byl podle básníka Homéra ten, kdo vymyslel nápad s trojským koněm. Po dobití Tróje nechtěl nic jiného, než se jen vrátit domů za svou ženou a synem. Jenže svými činy rozhněval bohy, kteří mu cestu komplikují, a ta se nakonec protáhla až na celých 10 let. Uvidíme, co všechno si do filmu Nolan přichystal. Určitě by to měl být legendární kyklop, jenž by měl být udělán hezky trikově klasicky, protože Nolanova averze vůči počítačovým trikům a zelenému pozadí je známá. V titulní roli hraje Matt Damon, ale hvězdných jmen tady najdeme opravdu spoustu. Kdo by se na takovém filmu nechtěl podílet? Že ano. Jeden z nejočekávanějších filmů roku Odyssea startuje v kinech, takže určitě zajděte. No a já se na vás budu těšit i příští týden u dalšího Filmtimeu.
0: Filmtime. Filmtime na Rádiu Čas.
5: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
3: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon. Na lidech záleží.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
5: Krásné a ničím nerušené nedělní ráno, přátelé. Poslední den tohoto týdne se vám ze studia Rádia Čas hlásí Kiki Střelcová. Je před náma velmi příjemný nedělní den, tak si ho pojďme společně užít a už za chvilku se podíváme více dopodrobna na to, co všechno dnešek přinese. Po desáté dorazí i kolega Milan Gelnar, čili ani dnes nebude chybět pravidelná várka horoskopů na nový týden pochopitelně a vy mějte klidné nedělní ráno u hitů, které milujete a za okamžik se podíváme na oblohu.

0: Posloucháte hity, které milujete na rádiu Čas při neděli 19. července. No a dnes je před náma, přátelé, opravdu příjemná neděle s teplotami okolo 20 až 25 stupňů. No a protože přes republiku přichází chladná fronta, tak počítejte s bouřkama po celém území. Ovšem, nejsilnější mají být u nás na Moravě. Ačkoliv to teda zatím nevypadá, tak máme počítat i se silnými dešti a větrem místy v nárazech až 90 km za hodinu. Aktuálně se dešťová mračna pohybují nad severem a co se týče teplot od západu na východ, od severu na jih, tak se hýbou mezi 19 až 23 stupni. No a protože nás posloucháte i na jihu Moravy, tak tam si teď radši asi zacpěte na chvíli uši, protože pranostika na dnešní den říká, že je-li na svatého Vincence slunečno, bude hodně vína. No a protože těch paprsků dneska úplně moc očekávat nemáme, tak si budeme přát, ať tahle pranostika neplatí. Teď už další hity na rádiu Čas se chystá PH, taky Orange Blue a spoustu dalších, ale teď už posílám Shakiru. Příjemný poslech.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: pohodový a ničím nerušený nedělní poslech Rádia Čas vám při 19. červencovém dni přeje ze studia Rádia Čas Kiki. No a my pojďme mrknout na to, co se váže k dnešnímu dni. Velký milník nastal, přátelé, před 126 lety ve francouzské metropoli. Roku 1900 bylo v Paříži otevřeno 8 stanic první linky pařížského metra. No a ještě starší událost píšeme i my v České republice, konkrétně v naší jihomoravské metropoli, kdy v roce 1770 bylo v Brně zavedeno číslování domů. No a dneska slaví narozeniny jedna legenda nejen britské, ale i světové hudební scény. Dámy a pánové, 79 let má kytarista neméně legendárních Queen, Brian May. Svátek mají Čeňkové a je taky den zmrzliny, si představte. Tak ať žije tahle mražená pochoutka stejně jako vy, co při neděli něco slavíte, a ode mě už z Rádia Čas za okamžik ke slavení Anastasia.
1: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
1: A kde to jako najdu?
2: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
1: No jasně.
2: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta. Radio Čas.

hitů, které milujete za okamžik, třeba Adam Ďurica, Krištof a nebo taky Luis Capaldi. Přátelé, Šlonský drval, neboli Slezský dřevorubec, chcete-li. To je akce, která začne zhruba za půl hodinky ve Vendrinském parku. No a jedná se o soutěž nejlepších dřevorubců, řezbářů a dokonce i řezbářek ze širokého okolí. V 10 hodin dopoledne to tam všechno dneska vypukne. No a vy se můžete těšit na opravdu zajímavé disciplíny, které budou muset soutěžící splnit. Třeba odvětvování, kácení na přesnost a nebo se tam například bude vyřezávat sucha na čas, která ta nejkrásnější následně bude vydražena. No a je to opravdu akce pro celou rodinu. Maminky se pokochají fešnými statnými dřevorubci, tatínkové se pokochají sličnými řezbářkami. No a i o vaše dítka ratolesti bude postaráno, protože pořadatelé zajistili taky doprovodný program pro ty nejmenší. K tomu spoustu dobrého jídla, pití, takže se nemusíte obávat, že byste tam byli hlady, takže pokud to do Vendrinského parku nemáte daleko, určitě tam vyražte, no a my se už za pár minut s Vendriní spojíme živě s naším promotýmem, tak zůstaňte s námi. Radio Čas. Hity, které milujete. Milujete. Radio Čas.

0: Ladíte nedělní dopolední vysílání Rádia Čas. No a jak jsem vám slibovala, že se teďka podíváme do Vendryně, tak já už mám na telefonu naši promotérku Kristýnku, kterou tímto zdravím, na Šlonského Drvala. Ahoj!
1: Čau, čau, já zdravím všechny posluchače.
0: No tak Kristýnko, povídej, přeháněj. Akce začíná zhruba za necelých 20 minut. Soutěž těch nejlepších dřevorubců, řezbářů a řezbářek. Tak co, už se tam chystají ti soutěžíci? Jako připravují se třeba nějak, rozcvičují se, aby měli síly na ty všechny soutěžní disciplíny?
1: No jako teď koukám a už se rozcvičují, tady už si hledají svoje nejlepší prostě motorové pily, jo, wow. Už to tady prostě fíčí, je to neskutečný zážitek, jako.
0: Prosím tě, kolik tam je zhruba těch soutěžících, protože já absolutně, a myslím si, že ani naši posluchači nemají představu.
1: No, tak to je dobrá otázka, to jsem si měla zjistit, jako.
0: Jako hele, pohybuje se to.
1: Je jich tady hodně.
0: Jednotka, je hodně, takže třeba desítky, můžeme říct, dřevorubců.
1: Určitě desítky, jako.
0: Ty brďo, takže to opravdu bude na co koukat. No letos to je teda 14. ročník, tak nám řekni, na co všechno se návštěvníci můžou těšit, když tam za váma dorazí.
1: No můžou se těšit třeba na nás, že jo, na náš promo tým tady.
0: V první řadě samozřejmě, ano.
1: Jsme hned u vstupu, takže nás nepřehlednete a jsme i součástí soutěže pro děti, takže kdo by chtěl, může se za náma zastavit, malujeme na obličej. No a samozřejmě tady jsou disciplíny pro soutěžící jako kácení na přesnost, kterou vidíme přímo ze stánku, takže úplně ideální výhled.
0: Tak můžete i podporovat.
1: Ano, přesně, budem tleskat, ano. Pak tady je třeba odvětvování, výměna řetězu na čas, jo, to je taky prostě zajímavé, to jsem v životě neviděla ještě. No a samozřejmě i nějaké záseky na přesnost, o pohár starosti dokonce, takže jako tady je toho tady mnoho.
0: Já už jsem našim posluchačům tady zmiňovala, že vlastně potom asi ta nejlepší socha se bude dokonce dražit, tak Kristýnko, já tě pověřím, potom nám ji vyfoť nebo natoč a umisti na naše sociální sítě, Facebooku a Instagramu Rádia Čas, protože já si myslím, že všechny zajímá, jak bude ta nejkrásnější socha vypadat a co to vlastně bude.
1: No zrovna, když mluvíš o sochách, tak já tady zrovna kolem pár procházím. A je to prostě neskutečné, jaký talent musí ty lidi mít, aby tohle to dokázali. Jo, určitě sledujte sociální sítě, určitě tam něco hodí.
0: No já se na to moc těším, moc ti děkuju za rozhovor. Budu držet palce, aby vám vyšlo počasí, protože ty jsi mi před chviličkou říkala, že tam máte zataženou, tak hlavně ať to tak drží a neprší.
1: A děkuju, určitě tady budeme se modlit všetci.
0: Tak držíme palce, my se budeme modlit za vás, pošleme vám to sluníčko, které nám tady v Ostravě teďka vylezlo. Vy si to tam pořádně užijte, no a hlavně hodně zdaru a síly všem zúčastněným soutěžícím a ať zkrátka vyhraje ten nejlepší. Mějte se krásně a zdravíme do Vendryně, ahoj!
1: Ahoj, čauky!
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
1: Rádio Čas.

0: A v hitech, které milujete, budeme pochopitelně pokračovat i po 10. hodině dopolední. Liquido nám uzavírají 9 hodin, no a za půl minutky odbije 10. přátelé, tak to je ostuda. Já jsem si teďka normálně tady škytla. Tak ano, to jsou takové ty biologické věci, které úplně člověk neovlivní. Nicméně ještě, než pustím ke slovu hity, které milujete, tak vám oznámím, že aktuálně, co se týče rtutí teploměru, tak se nám hýbou mezi 18 až 24 stupni. Užívejte příjemného nedělního dopoledne s Rádiem Čas a Kiki Střelcovou. Kiki už chytanou Střelcovou.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Jsi číhaná, nebo máš domumité vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
3: Ne.
2: Nějaký
3: ani nemám umyté, jenom jsem se asi přeležela.
2: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
3: Ano.
2: Vypadá to hezky, jako, takže fakt chválím.
3: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: posledního dne tohoto týdne užíváte s rádiem Čas. Máme neděli 19. července, 11 minutek po 10. svátek slaví Čeňkové. Tak pokud nějakého pána tohoto jména znáte, tak na něj určitě nezapomeňte. No, ale vzhledem k tomu, že jsme opravdu na sklonku týdne a od zítřka nás čeká týden nový, už 30. tohoto roku, tak přichází v těchto chvílích Milan Gelner, aby nás tak nějak jako předpřipravil na to, co od toho nového týdne můžeme očekávat, na co se těšit a čemu se případně vyhnout. Milane, povídej, je to tvé.
1: Počátek týdne bude s vyrovnaným poměrem hvězdných aspektů souladných vítaných a těch problémových konfliktních. Přestože na nebi panují silné transformační tlaky, často by se u nás měly projevovat sklony k projevu moudrosti, poučení z minulosti a ochota těch zkušeností využít ke všeobecnému prospěchu. Střed týdne už bude náročnější. Všeobecné tlaky zesílí, přibudou komplikace v milostných stazích a také sklony k požívání návykových a omamných látek. Konec týdne bude probíhat ve stejném duchu s tím, že dokonce i my sami budeme mít tendenci stát si v cestě a komplikovat si život svými postoji, názory a rozhodnutími. Dobré tak bude sklidňovat, meditovat a relaxovat. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelner.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Máme neděli 19. července, jste s rádiem Čas. No a protože český národ rád na oběd při neděli řízečky, mám tady pro vás tip na jejich vymazlenou verzi, přátelé. Nebude vás to stát o moc námahy navíc ani peněz, jenom jde o to, že než ty řízky začnete obalovat, tak je naložíte do marinády z bílého jogurtu a grilovacího koření. Jo? K tomu ještě šoupnete pár stroužků česneku, no a hned budete mít tu klasiku jináčí. Jo, jinak, kdo byste rádi trochu exotiky, tak my v minulosti doma dělávali řízky s kary kořením. A to teda byla taky paráda. No, ať už k tomu dnešnímu obědu budete chystat cokoliv, tohle byl takový menší tip, no a hlavně, ať se dílo vydaří. Užívejte nedělního dopoledne společně s námi, no a teď už s dalšími hity, které milujete na Rádiu Čas.
1: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Tohle jsou tvoje malování, vzdušnej zámků malování.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Další z hitů, který milujete na rádiu Čas, Divoký Bill, no a za chviličku třeba Eva Farná s Mirajem, Phil Collins a nebo taky Taylor Dane. Přátelé, zhruba před půl hodinkou začal už 14. ročník Slezského dřevorubce ve Vendrini. Takže vzhledem k tomu, že akce bude probíhat až do odpoledních hodin, tak tam rozhodně můžete zavítat, ať už ještě teď před obědem nebo klidně po něm. Nicméně pokud by se vám nechtělo vyvařovat, tak i tahle akce vám splní vaše přání, protože tam mají spoustu dobrého jídla a pití. No a navíc se budete moci podívat na soutěžní disciplíny, které jinde běžně neuvidíte. No a za chvilku už na rádiu Čas jedna roztomilost. V ostravské zoo se teď radují zdejší chovatelé. Nedávno tam totiž na svět přivítali malého savce, na kterého čekali dlouhých 11 let. O jaké zvíře konkrétně jde, si povíme za chvíli. Tak zůstaňte s námi.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: the shape of you.
1: A teď už ode mě na rádiu čas takový víkendový tip, který ovšem můžete využít i během prázdnin. Ostravské zoo se po neuvěřitelně dlouhých 11 letech podařil malý velký zázrak. Na svět tam přišlo žirafí mládě, přátelé. Je to klouček, má se člověk světu, ale pravda, zatím ho úplně neuvidíte, protože zůstává schovaný před zraky návštěvníků v zázemí žiraf pavilonu se svojí maminou. Malý pižgol se pomalu teda začíná seznamovat s venkovními prostory, nicméně návštěvníci ho můžou zahlídnout z vyhlídky a nebo při projížďce ostravským Safari Expressem. Tolik tedy k novinkám z ostravské zoo, no a za okamžik další hity, které milujete. Užívejte!
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DDBike.cz.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
2: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.

0: Marek Ztracený v závěru 10. hodiny dopolední na rádiu Čas. Vy sice nikam neodcházejte, ale pomalu a v klidu si užívejte nedělního dne. Společně s námi i nadále v příští hodince si řekneme něco více o našem megalétě. No a taky tady budeme mít další zvířecí téma. Tentokrát půjde o holuba. Tak zůstaňte s námi, Kiki Střelcová vás zdraví a přeju klidné nedělní dopoledne.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Jsi číhaná nebo máš jenom umyté vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
3: Ne.
2: Nějaký
3: ani nemám umyté, nic. Jenom jsem se asi přeležela.
2: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
3: Ano.
2: Vypadá to hezky, jako, takže to fakt chválím.
3: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9.

0: skvostná Lady Gaga na vlnách Rádia Čas. Přesně 11 minut po 11. dopolední. No a v hitech, které milujete, budeme už za chvíli pokračovat. Chystá se třeba Mirai, taky Jelen, Miley Cyrus a spoustu dalších. No a pokud byste se rádi dozvěděli, o co budeme hrát v novém týdnu v megalétě Rádia Čas, tak poslouchejte i nadále, protože já vám už v nejbližších minutách poodhalím pár akcí, na které se s námi podíváte úplně zadarmo. Stejně jako to, co pro to musíte udělat. Zůstaňte s námi. Čas.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Naši milí, megaléto Rádia Čas pokračuje i třetí prázdninový týden. Pokud se ho chcete zúčastnit, tak není nic lepšího, než poslouchat naše všední vysílání, během kterého vám s kolegy odhalujeme jednotlivá slova, z nichž na konci dne složíme výherní větu. No a jakmile nastane soutěžní čas, řekneme vám dané pořadí, ve kterém se musíte dovolat na linku 776 12 800, a pokud nám řeknete správné znění výherní věty daného dne, lístky budou vaše. A o cože vlastně v příštím týdnu budeme hrát, co pro vás chystáme? No tak někdo z vás se dostane úplně zadarmo, například na populární výstavu Harryho Pottera. Taky tady pro vás budeme mít dvě vstupenky na letošní havířovské slavnosti a lístky na listopadové oslavy narozenin na megakoncert Rádia Čas. Takže opravdu stojí za to poslouchat všední dny. No a já jsem si teďka uvědomila, že ten třetí prázdninový týden máme teď. A řeč byla tedy o čtvrtém prázdninovém týdnu. Neskutečně to utíká, ale já doufám, že všichni školou povinní si ty letošní prázdniny pořádně užívat. Yeah.

pochyby jeden z těch hitů, který snad milujeme úplně nejvíc, snad všichni. Rádio Čas, Dan Bárta, za chviličku další. No a jak moc malé zvíře si myslíte, že se dá, přátelé, zdravotně ošetřit nebo zachránit? Já nedávno viděla na sociálních sítích jako takovou roztomilou fotku, která rozněžnila snad celý internet. Šlo o křečka se zlomenou pacičkou, jo? No a tak na ní dostal snad tu nejmenší sádru na světě, tak to bylo opravdu kouzelné. No a teďka přišla zpráva z kalifornského Oaklandu, že tam záchranáři ošetřovali holuba, jo? U toho měli teda podezření, že se prý nadýchal kouřem, no tak mu normálně dali kyslíkovou masku, si představte. Viděla jsem teda i foto a bylo to komické, protože ta samotná kyslíková maska jako byla větší jak sám holub. No, ale záchranáři byli úspěšní a mise se zdařila. Teď už k dalším hitům a využívejte nedělního dopoledne s Rádiem Čas.

0: úžasná slovenská zpěvačka Kristina. Další z hitů, který milujeme snad úplně všichni. No a přátelé, víte, co nás čeká za 125 dnů? Schválně. No přece další narozeninová oslava. Rádia Čas, kde oslavíme krásných 28 let společně s vámi. No a kdože to bude těmi našimi narozeninovými oslavenci? Nebo spíš gratulanty? Tak, Olympik. Jedna legenda bude střídat druhou, protože dorazí taky David Koller.
1: Oheň, mráz, vedle slunce stín, v jednu.
0: No a pozor, máme tu čest na naší narozeninové oslavě přivítat známou, světoznámou kapelu ze severu, která se jako na jediném místě v České republice zastaví v rámci svého světového turné. Právě na našem megakoncertu. Řeč, přátelé, není o nikom jiném než o Europe. My se neskutečně těšíme, bude to opravdu velká jízda, k tomu taky Marpo a nebo třeba zpěvačka Leny. No a vstupenky, ty už jsou v předprodeji od 899 korun do 1299 koček. No a protože mizí rychle, nečekala bych si jich pořízením a koupila bych si je zavčas, ať při těch oslavách 28. narozenin s námi nechybíte.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekon

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: mám na teba chuť.
1: Se Svižným týmem jsme se dostali, přátelé, až k pravému poledni. No a pokud teďka si budete dopřávat toho nedělního oběda, ať už v podobě řízků, vepřa, knedla, zela nebo nevím čeho všeho, tak si to pořádně vychutnejte. Já vám přeju dobrou chuť ze studia Rádia Čas. A na co se můžete u toho obědvání těšit? No tak mrkneme se, co nás čeká během dnešního odpoledne a budu tady mít taky velkou malou výstrahu od Českého hydrometeorologického ústavu. Tak zůstaňte s námi, Kiki Střelcová vás zdraví a přeju krásné nedělní poledne.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Jsi číhaná nebo máš jenom umyté vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
4: Ne.
3: Nějaký
4: ani nemám umyté, nic, jenom jsem se asi přeležela.
3: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
4: Ano.
3: Vypadá to hezky, jako, takže fakt chválím.
4: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9.
2: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Úžasná Whitney Houston na vlnách Rádia Čas. No a teď už jedno upozornění od Českého hydrometeorologického ústavu, který zpřísnil výstrahu na dnešní den. Na jihovýchodě Česka budou bouřky doprovázené silným větrem, přívalovými dešti a taky většími kroupami, které můžou mít až 2 cm. Vítr má foukat v nárazech kolem 90 km/h.

0: vlnách Rádia Čas. No a když jsme u nich, tak je třeba ještě zmínit, že jejich legendární kytarista Brian May dneska slaví 79. Vy se nenechte vyrušovat od nedělního obědu, z Rádia Čas vám přeje dobrou chuť Kiki, no a teď se ke mně přidá taky Milan Gelnar, který už pro vás dneska podruhé má připravené vyhlídky na nový 30. týden roku 2026. Tak jak bude vypadat, to se dozvíme na Rádiu Čas právě teď.
1: Počátek týdne bude s vyrovnaným poměrem hvězdných aspektů souladných vítaných a těch problémových konfliktních. Přestože na nebi panují silné transformační tlaky, přesto by se u nás měly projevovat sklony k projevu moudrosti, poučení z minulosti a ochota těch zkušeností využít ke všeobecnému prospěchu. Střed týdne už bude náročnější. Všeobecné tlaky zesílí, přibudou komplikace v milostných vztazích a také sklony k požívání návykových a omamných látek. Konec týdne bude probíhat ve stejném duchu s tím, že dokonce i my sami budeme mít tendenci stát si v cestě a komplikovat si život svými postoji, názory a rozhodnutími. Dobré tak bude sklidňovat, meditovat a relaxovat. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
2: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.

0: Přání dobré chuti k nedělnímu obědu ze studia Rádia Čas letí nejenom od mojí maličkosti, ale teďka taky i od Robího Williamse. No a ta obědová doba mi připomíná, že stále i během letních prázdnin vám nabízíme možnost zapojit se do naší obědovky Rádia Čas. Kdo by nechtěl oběd zdarma pro celou vaši firmu? No dobře, no tak pro celou firmu úplně ne, ale ten nejužší kolektiv a nejmilejší spolupracovníky. No a právě o tom je obědovka, kterou rozjíždí každý všední den po 11. kolega Aleš Šklubal. A abyste se do ní mohli zapojit, je potřeba, abyste na stránkách Rádia Čas vyplnili kratičký formulář s vaším jménem, názvem firmy a kontaktem na vás. A pak už jste byli jen k zastižení na telefonu právě v předobědovém čase od pondělka do pátku, kdy kolega Aleš Šklubal vám zavolá. Tak jednoduché to je.
1: Obědovka Rádia Čas.
2: Rádio Čas.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, troší se

0: Pojďte se bavit.
1: Jak možná víte, od rána vás dneska zvu na Slezského dřevorubce, což je 14. ročník soutěže, v rámci které se hledá právě nejlepší dřevorubec anebo dřevorubkyně, přátelé. Ano, je to opravdu soutěž jak pro muže, tak pro ženy. Je to ve Vendrini, ve Vendrinském parku, no a už od 10 hodin dopoledne až do pozdních odpoledních hodin se tam můžete zastavit. Vstupné je zcela zdarma. K tomu na místě můžete potkat i náš promo tým, který je dokonce hned na začátku, takže tam podporuje u slavnostní brány všechny ty soutěžící. No a co se týkalo zajímavých disciplín v rámci této soutěže, tak je tam možné vidět třeba soutěž v odvětvování, jo, nebo taky kácení klády na přesnost, a nebo se tam teše taky socha, kterou si nakonec někdo z vás bude moci dokonce odnést i domů. Takže Slezský dřevorubec až do dnešních odpoledních hodin ve Vendrinském parku.
2: Za námi týden plný výher.
3: Rozdali jsme lístky na hororový cirkus, shakespearovské slavnosti, retro dance party a kupu dalších.
0: Megaléto na rádiu Čas jede naplno. Další dávka vstupenek tě čeká už v dalším týdnu.
2: Od pondělí opět startujeme. Megaléto rádia Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort U dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radiočas.
0: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
7: Haj, haj a jedu. Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
8: Vždyť jich znám tuny moderních slečen, za 4 runy byl bych jim vděčen.
2: Radio Čas.

0: republiky a taky vás pozvu na dnešní odpolední program. Pokud zůstanete s námi na Rádiu Čas, tak vám zaručuju, že se rozhodně nudit nebudete. Pod to se podepisuje moje maličkost Kiki Střelcová. Mějte klidné odpoledne.
1: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.
3: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
4: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Jsi číhaná, nebo máš jenom umyté vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
6: Ne,
5: nějaký
6: ani nemám umyté, jenom jsem se asi přeležela.
5: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
6: Ano.
5: Vypadá to hezky, jako, takže fakt chválím.
6: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: První noc v novém bytě, první noc v novém bytě. Jak mince pošoupá.
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: hity, které milujete, Rádia Čas. Od rána do noci, každý všední den a stejně tak i o víkendu, jako je tomu právě dnes. No a za chviličku další Petr Muk, opět a Radeček nebo Vesna. No a přátelé, na nás nebo na vás budou čekat už vlastně za chviličku, můžeme říct, největší letní pecky. Ty vás totiž budou tady na Rádiu Čas čekat po 14. odpolední v repríze pořadu kolegy Aleši Šklubala v Music Boxu. No a nezapomeňte, že už zítra se dočkáme dalšího nového vydání tohoto pořadu, stejně jako ostatních vašich časáckých rubrik, jako jsou Ženy v čase, Energiemi anebo Film Time. No, na to všechno se můžete těšit v novém týdnu, ale jak jsem říkala, repríza Music Boxu už dnes po 14.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: užíváte pohodové, ničím nerušené neděle, která je posledním dnem tohoto týdne. Máme 19. červenec, pár minut po čtvrt na dvě. Ladíte Rádio Čas, no a dnešek je, přátelé, 200. dnem letoška. Na svátek slaví Čeňkové, no a je i den zmrzliny. No a jak už tady dneska zaznělo, k 79. narozeninám připíjí i legendární britský kytarista kapely Queen, Brian May. No a zajímavou a zásadní událost zaznamenalo v tento den před 256 lety Brnéčko, kde v roce 1770 bylo zavedeno číslování domů. No a velký milník taky nastal ve Francii. Tam v roce 1900 bylo otevřeno v Paříži 8 stanic první linky pařížského metra. Pokud i vy něco slavíte, já vám za celou naší partu Rádia Čas přeju všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, protože to je opravdu nejdůležitější a není to žádné kliše. No a za chviličku už ode mě přijměte hudební dar v podobě Vesny.
1: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
4: Hity, které milujete.

Nedělní odpoledne na rádiu Čas s těmi největšími hity, které milujete. No a jestli teď krátce po obědě, těsně před půl druhou, sjíždíte třeba sociální sítě a nějak vám nefungujou, prosím vás, tak se nedivte, protože skupina Meta hlásí výpadek, a to jak na Facebooku, tak Instagramu, a týká se to celého Česka. Společnost se teda k tomu zatím jako nějak nevyjádřila, ale je to opravdu čerstvá informace, tak jenom ať se nedivíte, že se třeba nemůžete s někým spojit. Za okamžik už další hity bude David Dale, taky Petr Muk a spousta dalších. Užívejte. Radio Čas.

0: užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
3: Hity, které milujete.

0: blízku.
1: Nedělního odpoledne užíváte s rádiem Čas a užívat budete i nadále. Hity, které milujete, jsou tady pro vás, přátelé. Nachystané i na další minuty a hodiny. No a už za chviličku po 14. si převezme štafetový kolík od mikrofonu rádia Čas kolega Aleš Šklubal, abyste si s ním mohli vychutnat těch největších letních pecek v rámci Music Boxu. Užívejte ještě poloviny vlastně nedělního dne. Je před náma ještě spoustu času. Nestresujte se tím, že už zase zítra musíte do práce, volej ty povinnosti. Ne, úplně na to zapomeňte. Nenechte si zkazit krásný den. Nevím teda, jak je aktuálně u vás, ale tady v Ostravě Porubě normálně k mému údivu svítí sluníčko. Takže jdu užívat nedělního odpoledne. No a teď už posílám další muziku. A těšit se na vás budu zase v příštím týdnu.

0: Radimem a Lenkou.
1: Jsi číhaná, nebo máš jenom umyté vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
2: Ne.
1: Nějaký
2: ani nemám umyté, nic. Jenom jsem se asi přeležela.
1: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
2: Ano.
1: Vypadá to hezky, jako, takže fakt chválím.
2: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9.
0: Radio Čas. Music Box Rádia Čas.
3: Na Rádiu Čas právě teď startuje Music Box a protože léto je tady, tak já mám pro vás největší letní pecky. Z pomyslné pláže zdraví Aleš Šlubal, nasazuju sluneční brýle a vám přeju stín nad hlavou a chlazený nápoj po ruce a samozřejmě Rádio Čas na dosah, protože tahle hudební jízda určitě bude stát za to. A víte co, pojďme si sáhnout do svědomí a přiznat se, že v parných letních měsících většinou odhodíme stud a vlítneme na taneční parket hned, když uslyšíme nějaký mega letní hit. Proto jsem pro vás zmapoval a vybral zaručeně ty nejchytlavější letní pecky. Naši letní divokou jízdu rozjede Makaréna. V tomto případě známe i taneček, který v Makaréně patří. Milujou ho děti, dospěláci a v 90. letech zažívala a já řeknu skutečný boom. Jinak Makaréna je španělské ženské jméno a žena, se kterou to můžete teď třeba v obýváku roztancovat. Je lambáda, voní sluníčkem. Konec 80. si bez ní nedokážeme představit. Litovka vznikla už v roce 1989 a pořád je tady. A to díky francouzské skupině Kaoma. A jak lambádu tančit, tak je to velmi jednoduché. Dejte si do zadku tušku a na stěnu tělem opisujte osmičky. Jdu do toho s vámi. Na Rádiu Čas ladíte letní Music Box.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Na Rádiu Čas hladíte letní Music Box a v něm největší letní pecky, takže nemůžu zapomenout na rozkošný pár, tedy když John Travolta a Olivia Newton-John zpívají Summer Nights, všichni mají chuť tancovat a prožít nějakou tu letní lásku. Hit je z léta roku 1978 a americký týdeník Billboard

Někdo řekne, lehce ohraný, ale přiznajme si, že když Despacito hraje, tak se budeme alespoň houpat do rytmu. Přesně proto v klubech po celém světě hrají dodnes. Music Boxu dneska zásadní megahity léta. A klidně volume doprava.

0: Rádia Čas.
1: Aj.

0: z Rádia Čas.
1: Na Rádiu Čas ladíte letní speciálku Music Boxu a mezi největší hity léta patří i Dragoste a Teen Tay. Hit pobláznil celou Evropu. Ozone už sice neexistují a její slavná hitovka ale žije dál. No a možná perlička, i když jde o moldavskou skupinu, zpívají rumunsky. Ale to není podstatné, stačí zavřít oči, no zkuste představit si, že tancujete na křídlech letícího letadla směr Karibik. Jde to? To by byla nádhera. Tak a létem voní i La Copa de la Vida. Ricky Martin je naspíval pro fotbalový šampionát ve Francii a to se psal rok 1998. Kdo ten rok turnaj vyhrál, asi nevíme. Ale song si budeme pamatovat ještě dlouho. Na Rádiu Čas hladíte Music Box a v něm největší letní hity.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
1: A kde to jako najdu?
2: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
1: No jasně.
2: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
0: Music Box Rádia Čas.
3: Music Box dneska voní létem a jedeme ty největší letní pecky všech dob a tady nemůže chybět Mambo Number 5 a Lou Vega. On zkoušel být rapperem, tomu moc nešlo a tak zkusil oprášit 50 roku starou hitovku a dodali, no, takový ten nový popový kabát. Podařilo se. Song je sice lehce nemravný, ale vtipný a se skleničkou v ruce si na něj rádi v létě zatancujeme úplně všichni. Tak a další letní megahit na scénu Shaggy nikdy příliš slavný nebyl. On zažil takový jediný vrchol své kariéry a to v polovině 90. let. Letní Angel z něj udělal na pár let velikou hudební hvězdu. V roce 2009 byl dokonce 44. nejlépe se prodávajícím songem minulé dekády na britských ostrovech. Prodalo se ho několik milionů. Takže teď Lou Vega a Mambo Number 5 a také Shaggy a Angel. A pokud to s Music Boxem Rádia Čas roztancujete, nemám nic proti. A propos Music Boxu je s vámi Aleš Škoda.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

0: Music Box Rádia Čas má dneska plavky a sluneční brýle a v něm největší letní pecky. V roce 1997 padaly i stížnosti. Barbie kazí morálku dětí. Má velká prsa, je anorektička. Ale Aqua to viděla úplně jinak a největší letní flák vůbec udělali na první dobrou. A DJové se můžou stále přetrhnout v remixování téhleté pecky. Třeba slavný David Guetta. A co si takhle dát, i letní kečupový taneček, právě s ním do hitparád vtančili tři španělské krasavice, které dali do pohybu celý svět. Last Ketchup o textu řekli, pokud nejste rodilý mluvčí, song si s námi nezaspíváte. Slova tady padají prostě jako střely z kulometu. Tak Music Box Rádia Čas a dnes v něm ty největší letní pecky.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Na Rádiu Čas letní speciálka Music Boxu prostě jdeme do plavek, tančíme na rozpáleném písku a popíme mojito s ledem. A tohle je další letní hit, který je nakažlivý a s rytmy mamby. Song natočil DJ Bobo jenom pro jeden slavný nápoj, ale hitparády si songu Chihuahua všimli. A do několika dnů se letní hitovka hrála ve všech rádích po Evropě a Česko. Samozřejmě nevýjimaje. I když skladba vznikla takzvaně narychlo i s nahráním za cca týden, prodalo se jí na miliony. A borec nakonec, k největším letním hitům patří i Samba de Janeiro německé skupiny Beliny. Absolutně nadčasovka přes 30 milionů zhlédnutí na YouTube. A plážovka, která vás i dneska roztancuje. Ať letošní léto stojí za to, počasí přeje, dovolené výjdou a ty největší letní hity u toho samozřejmě nechybí. No a nezapomeňte, Music Box Rádia Čas v premiéře v pondělí po 18. a v repríze v neděli po 14. hodině. Od Aleše Šklubala, ať vás léto a

0: Box Rádia Čas.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Jsi číhaná, nebo máš jenom umyté vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
4: Ne.
3: Nějaký
4: ani nemám umyté, nic, jenom jsem se asi přeležela.
3: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
4: Ano.
3: Vypadá to hezky, jako, takže fakt chválím.
4: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9.
2: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Grilování, tak to je aktivita, kterou my Češi prostě milujeme. Pohoda, pobyt na čerstvém vzduchu, dobré jídlo, pití, zábava s přáteli, no a rozpálený grill k tomu. Je ale tenhle způsob úpravy jídla vůbec zdravý? No tak na to jsme se ptali předního odborníka na výživu, Petra Havlíčka.
2: Je to taková naše tradice, u nás se grilluje od zahrádek, zahrad až po balkony, takže asi říkat, že grilování bychom neměli zařazovat do zdravého stravování, není úplně nejideálnější, nicméně je potřeba vědět, co lze grilovat, jakým způsobem mám věci grilovat, tak abych si nevytvořil jídlo plné karcinogenu.
1: A tohle hrozí zejména v případě, že opékáme maso na otevřeném ohni, grilujeme mastná jídla a dochází tak k přepalování tuků. Každopádně, ony existují fígle, které nám pomůžou minimalizovat ty neblahé účinky grilování.
2: Maso třeba nenakládám do různých olejových marinád, za prvé, za druhé použiji různé bylinky na marinaci, které mají antioxidační aktivitu. No a potom použiji takové ty klasické přísady, jako je třeba hořčice nebo kečup, což jsou taktéž potraviny s větším množstvím antioxidantů, takže nás malinka to ochrání i před těmi potenciálními karcinogeny, které při tom grilování mohou vznikat.
1: A takovou skvělou bylinkou je například rozmarín. Ten jídlo krásně provoní, ale taky je velmi silným antioxidantem. Má pozitivní vliv na naše trávení, pomáhá od žaludečních obtíží, zlepšuje krevní oběh a taky má uklidňující účinky. Takže se nám po té večerní grilovačce bude i hezky spát.

0: překlad.
1: Tak teď už to víte.
2: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.

0: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Jsi číhaná, nebo máš domumité vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
4: Ne.
3: Nějaký
4: ani nemám umyté, jenom jsem se tak, asi přeležela.
3: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
4: Ano.
3: Vypadá to hezky, jako, takže fakt chválím.
4: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9.

0: Zrazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako?

0: najdu.
1: Ve Storu Technotrasa. Až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
0: No jasně.
1: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
2: Hity, které milujete.

0: Radio Čas.
1: Blíž k tobě, tím si dál. Vím, že ve tvým náručí ztrácím hodu záručí.
0: Hity, které milujete.

0: Mobil? Megasleva! Kávovár? Megasleva! A vy váš? Taky megasleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku! A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš! Ušetři v megaslevách na alza.cz!
1: Letní limitka Peugeot je tady! Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových.

0: Láska prochází žaludkem. Ano, alespoň u mě to tak je. A to jste ještě neochutnali dobroty šéfkuchaře Davida Valíčka.
1: Podzim, spíš kořenová zelenina, jo, může být nějaká zvěřinka a podobně.
2: Jo, tak to ne, takže na podzim tě nepozvu, pokračuj dál.
1: Kdo má na nějaká brokolička divoká, jo, nebo nějaký třeba chřest výborný taky, jo, a k tomu prostě plátek kuřecího masa s zastřeným vejcem a bernskou omáčkou, tak jsem spokojen.
2: Tak já jdu trénovat. Jsi náročný.
1: Prej a sakra, ty nepůjdeš.
0: Sledujte nový díl Talkshow Selfie s Táňou už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

0: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Jsi číhaná nebo máš domumité vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
3: Ne.
2: Nějaký
3: ani nemám umyté, jenom jsem se asi přeležela.
2: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
3: Ano.
2: Vypadá to hezky, jako, takže fakt chválím.
3: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: To.
1: Hledáte porodnici s klidnou atmosférou a osobním přístupem? U nás v Krnově je maminka, miminko i celá rodina vždy na prvním místě. Porodnice Krnov. Tam, kde každý nový život vítáme srdcem.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
4: Hity, které milujete.

0: Radio Chat.
1: I swear.

0: výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: za námi týden plný výher.
1: Rozdali jsme lístky na hororový cirkus, Shakespeareovské slavnosti, retro dance party a kupu dalších. Megaléto na rádiu Čas jede naplno. Další dávka vstupenek tě čeká už v dalším týdnu.
0: Od pondělí opět startujeme. Megaléto rádia Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
0: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
8: Jsi číhaná, nebo máš domumité vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
9: Ne.
8: Nějaký
9: ani nemám umyté, jenom jsem se asi přeležela.
8: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
9: Ano.
8: Vypadá to hezky, jako, takže fakt chválím.
9: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Nový Jičín.
1: Posloucháte Rádio Čas a my se teď vydáme do Nového Jičína. Tady by se mohlo lépe bydlet, říká místostarosta města Václav Dobrozemský.
2: V Novém Jičíně dlouhodobě usilujeme o výstavbu nových bytových domů. V září budeme opětovně vyhlašovat nabídkové řízení na prodej pozemku v ulici Bohuslava Martinů, kde by se měly postavit. Poprvé jsme pozemky nabídli ke koupi už před 2 lety. Přihlásil se však jeden zájemce, ten nesplnil požadované podmínky. Další nabídkové řízení jsme vyhlásili v loni, i toto jsme však museli ukončit bez výběru kupce. Nyní připravujeme podmínky pro vyhlášení soutěže po třetí. Chceme nechat dostavit uliční čáru v ulici Bohuslava Martinů, kde by podle urbanistické koncepce mohlo vzniknout až 170 bytů. Nyní se v proluce nachází veřejná zeleň a disgolfové hřiště. To bude v případě, že se pozemek prodá, přemístěno na jiné vhodné místo. Jedná se o lukrativní lokalitu s dobrou dopravní obslužností. V sousedství je mateřská škola, základní i střední škola, dětské hřiště. Docházkové vzdálenosti stojí supermarket, sportovní areál, nemocnice i zastávky městské hromadné dopravy.
0: Radio Čas. Hity, které

Rádio Čas. Rádio Čas.

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DDBike.cz.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Jsi číhaná, nebo máš jenom umyté vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
2: Ne. Nějaký ani nemám umyté, jenom jsem se asi přeležela.
1: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
2: Ano.
1: Vypadá to hezky, jako, takže fakt chválím.
2: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Čím to je, že mesiac so slnkom sa strieda, na zemi blahobyt a bieda.
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
3: Rádiu Čas. Hity.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Jsi číhaná nebo máš domumité vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
2: Ne.
1: Nějaký
2: ani nemám umyté, jenom jsem se asi přeležela.
1: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
2: Ano.
1: Vypadá to hezky, jako, takže fakt chválím.
2: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9. Rá.

0: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Jsi číhaná, nebo máš domumité vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
2: Ne.
1: Nějaký
2: ani nemám umyté, jenom jsem se asi přeležela.
1: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
2: Ano.
1: Vypadá to hezky, jako, takže fakt chválím.
2: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ano, Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Jsi číhaná, nebo máš jenom umyté vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
2: Ne.
1: Nějaký
2: ani nemám umyté, nic. Jenom jsem se asi přeležela.
1: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
2: Ano.
1: Vypadá to hezky, jako, takže to fakt chválím.
2: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9. Rádio.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Jsi číhaná, nebo máš umyté vlasy? Protože dneska vypadáš jako, že máš nový střih nebo účes.
2: Ne.
1: Nějaký
2: ani nemám umyté, jenom jsem se asi přeležela.
1: Takže jenom masnotá přeležení, jo?
2: Ano.
1: Vypadá to hezky, jako, takže fakt chválím.
2: Pro dobrou pochvalu nejdeme daleko každý všední den mezi 6 a 9.
0: Radio Čas.
3: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Láska prochází žaludkem. Ano, alespoň u mě to tak je. A to jste ještě neochutnali dobroty šéfkuchaře Davida Valíčka.
1: Podzim, spíš kořenová zelenina, jo, může být nějaká zvěřinka a podobně.
2: Jo, tak to ne, takže na podzim tě nepozvu, pokračuj dál.
1: Kdo má na nějaká brokolička divoká, jo, nebo nějaký třeba chřest výborný taky, jo. A k tomu prostě plátek kuřecího masa s zastřeným vejcem a bernskou omáčkou, tak jsem spokojen.
2: Tak já jdu trénovat. Jsi náročný.
1: Prej a sakra, ty nepůjdeš.
0: Sledujte nový díl Talkshow Selfie s Táňou už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo

0: Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena, ať mi zašlehají plameny zátry.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: čas. I ty, která milujete.
1: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě...

byl čas. Hity, které milujete. Radio Čas.